0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
0: Oba.
2: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
3: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
1: Ladíte Klasik Praha.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
0: Oba.
2: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
3: Klasik Praha.
4: Klasik Praha.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
5: Dnes v hudbě podle kalendáře připomeneme významného českého dirigenta Rafaela Kubelíka. Od jehož úmrtí 11. srpna si připomínáme rovných 30 let. Kubelík proslul především jako interpret děl českých a dalších slovanských skladatelů, ať už to byl Dvořák, Janáček, Martinů či Musorský. A byl také vyhlášeným odborníkem na skladby Gustava Mahlera či Bély Bartóka. Méně už je o něm známo, že také sám komponoval a rovněž hrál na housle. Budoucí slavný dirigent se narodil 29. června 1914 v Bíchorech u Kolína. Jak známo, byl synem vynikajícího houslového virtuóza světové pověsti Jana Kubelíka a tak je pochopitelné, že základy hudebního vzdělání mu poskytl jeho otec. Vedle něj byly jeho prvními učiteli hudby i strýc a dvě starší sestry. Po studiích na nižším gymnáziu se stal Rafael Kubelík v roce 1928 posluchačem Pražské konzervatoře, kde studoval hru na housle u profesora Jindřicha Felda a posléze dirigování u profesora Pavla Dědečka. Konzervatoř absolvoval ve třech oborech. Nejprve v oboru dirigentském, poté co by skladatel svou fantazií pro housle a orchestr, v níž sám hrál houslový part, a naposledy jako houslista. Již tehdy bylo jasné, že perspektiva mladého talentovaného hudebníka je především za dirigentským pultem. První hudební ukázkou teď bude předehra k opeře Karla Marie von Webera Čarostřelec. Rafael Kubelík řídí Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu.

V lednu 1934 vystoupil Rafael Kubelík poprvé jako dirigent ve Smetanově síni v Praze na koncertě svého otce, kde mimo jiné dirigoval z paměti čtvrtou symfonii Petra Iliče Čajkovského. V následujících letech doprovázel jako klavírista na koncertech svého otce a souběžně byl dirigentem České filharmonie, s níž absolvoval koncertní turné v Itálii a Anglii. Uměleckým ředitelem České filharmonie se stal po legendárním Václavu Talichovi v roce 1942 ve svých pouhých 28 letech a orchestr pod jeho vedením vyzrával do podoby čelného evropského orchestrálního tělesa. V roce 1946 s orchestrem zahajoval i uzavíral první ročník festivalu Pražské jaro. Krátce pak působil i v brněnské opeře, kde zůstal až do roku 1941, do prvního uzavření českých divadel. V té době nastudoval 7 nových premiér, například Smetanovu Prodanou nevěstu, Dalibora, Mozartovu Kouzelnou flétnu či Janáčkovu Její pastorkyňu. Mimořádným činem bylo první uvedení opery Hektora Berlioze Trojané, jejichž premiéra se konala 6. října 1940. V Brně také vznikla první Kubelíkova opera s názvem Veronika. Z jeviště zazněla poprvé po válce v roce 1947 pod Kubelíkovou taktovkou. Teď ovšem pod jeho taktovkou bude znít třetí věta z Kercovy Váče Pokomeno Mosso ze symfonie číslo 7 D-moll Antonína Dvořáka. Hrát budou berlínští filharmonikové.

Na podzim roku 1948 se Rafael Kubelík rozhodl pro dobrovolný odchod z vlasti. V roce 1950 se stal hlavním dirigentem Chicago Symphony Orchestra. Po fantastickém úspěchu jeho Káti Kabanové v opeře v Londýně se stal hudebním ředitelem opery Covent Garden, kde nastudoval i Janáčkovu její pastorkyňu. Ostatně hudba českých i dalších slovanských autorů se tu za jeho působení stala pravidelnou součástí repertoáru. V roce 1961 se Kubelík stal generálním hudebním ředitelem Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu v Mnichově, s nímž natočil desítky dodnes velmi ceněných nahrávek a podnikl množství úspěšných koncertů po celém světě. Jeden rok byl rovněž hudebním ředitelem Newyorské metropolitní opery. V Mnichově působil až do počátku 80. let. Rafael Kubelík byl v emigraci trvale velmi politicky a kulturně angažovaný ve prospěch české společnosti i jednotlivců pronásledovaných komunistickým režimem. Žil posléze střídavě ve Spojených státech a ve Švýcarsku. Od svých 70 let svou aktivní dirigentskou činnost musel ukončit, a to s ohledem na chronické kloubní onemocnění. I přesto však po pádu komunistického režimu uvítal možnost zahájit po dlouhých 42 letech v exilu roku 1990 festival Pražské jaro cyklem Smetanových básní Má vlast, čímž definitivně uzavřel svou dirigentskou dráhu. Po jeho návratu do vlasti 8. dubna 1990 byla jeho první slova: vášnivě jsem na tento okamžik čekal a věřil jsem, že jednou přijde. Jsem vděčný Bohu, celému národu, přátelům a vám všem. Rafael Kubelík zemřel 11. srpna 1996 ve Švýcarsku. 18. září byl pohřben na Vyšehradském Slavíně v Praze vedle svého otce. Poslechněme si teď Vltavu ze Smetanova cyklu symfonických básní Má vlast. Hraje Česká filharmonie a jedná se o legendární historickou nahrávku z roku 1990, kdy Kubelík dirigoval Smetanův cyklus na Staroměstském náměstí. Koncert vzájemného porozumění se odehrál v den prvních svobodných voleb 9. června 1990.

Zmiňovala jsem, že Rafael Kubelík se také věnoval vlastní kompoziční tvorbě. Ta obsahuje především orchestrální, koncertní a vokálně instrumentální skladby. Kromě toho se věnoval i opeře a napsal též několik komorních skladeb. Ovšem jen málo z autorových děl se dočkalo provedení. My si dnes na závěr vzpomínky na skvělého dirigenta a vzácnou osobnost Rafaela Kubelíka poslechneme část hudby ke hře Williama Shakespeara Sen noci svatojánské z pera Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Rafael Kubelík řídí dnes už podruhé symfonický orchestr Bavorského rozhlasu.

Hudba podle kalendáře. Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Třikrát zelená, smažák!
2: Říkej!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
7: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
10: Z archivu osobností.
9: Co poslouchají slavní.

0: Hudební ukázkou už začal náš další pořad z archivu osobností na rádiu Klasik Praha. Já se omlouvám, možná je to slyšet trošku na mém hlase, za alergickou hlasovou indispozici, ale hlavně je tu můj host o to, aby mluvil a já budu pokládat krátké otázky, abyste příliš netrpěli. Já vítám dnes v tomto pořadu člověka, se kterým jsem se poprvé setkal, když mu bylo zhruba 13 let. Toho ještě do studia přivedla jeho maminka a od té doby my jsme se sešli jednou, ale on tady byl už několikrát zase u mých kolegů při různých pořadech anebo natáčeních před koncerty a jejím mladý klavírista Jan Čmejla. Ahoj, Honzíku jsem ti tenkrát říkal, teď už asi stačí Honzo, viď? Nebo jak tě oslovují?
1: Dobrý den, zdravím do studia a zdravím vás, pane Dlasku. Asi Honza.
0: Honza, tak ti budu říkat Honza. Známe se už leta páně, ale hrozně to teda uteklo, protože to byl rok 2016, my jsme ten pořad, jsem se koukal, teda to bych si nevzpomněl, točili tenkrát před vánočními svátky, takže jsme ho vysílali téměř na Vánoce roku 2016. Moje první otázka je vlastně na výběr té hudby, kterou budeme poslouchat na rádiu Klasik Praha. Mm-hmm. Teď jsme slyšeli dílo Johanna Sebastiana Bacha. Byl to výběr z jeho Partity D dur. Za chviličku v tom budeme pokračovat. Z jakého je to, tak já říkám CDčka většinou. Už dneska je to ze Spotify nebo z nějakých jiných serverů si to lidé stahují. Zkrátka, co to je za nahrávku, kterou dneska použijeme?
1: Nahrávka, kterou jste slyšeli a ještě uslyšíte, je pro mě úplně vlastně vysněnou záležitostí, jelikož je nahraná v lipském Gewandhausu ve Velkém sále, což je sál velikostí možná i větší Rudolfína našeho pražského. A já jsem měl možnost zahrát si tam celovečerní recitál právě z díly od Johanna Sebastiana Bacha, Sergeje Rachmaninova, našeho českého skladatele Adama Skoumala. A je to i speciální nahrávka právě v tom, že jsem hrál na klavír značky Blüthner, což je lipská značka, a ten klavír byl mnou i vlastně celou tou fabrikou, těmi techniky připravován asi 2 měsíce na tuto záležitost.
0: Tak to je něco úplně jiného, než když člověk přijede někam a ten klavír tam naladí vlastně na poslední chvíli na koncertech. Hrál jste tedy, myslíte, na nejlepší klavír, který jste dosud měl před sebou?
1: Nejlepší to nebyl. Nevím, já jsem tak jak v tom umění, tak i u těch nástrojů bych řekl, že to je pouze odlišné. U toho Blüthnera je zajímavé, že má takzvanou, vlastně ten horní registr má takovou jiskřivou, světlou barvu, jelikož má strunu navíc, ty tóny mají prostě o strunu navíc, takže ten klavír je i strašně široký, což vlastně žádný jiný klavír nemá.
0: Jasně, protože vlastně klaviristé jsou v té nevýhodě, že musí hrát na klavír, který tam je, když přijedou, i když byl v dějinách, myslím, jeden klavírista, který si vozil svůj nástroj sebou, jeho jméno už jsem zapomněl, to samozřejmě nejde ve vašem případě. To byla tedy tato nahrávka, kterou jste pořídil nedávno. My ten pořad vysíláme v době, a dřív jsme ani nemohli, než ta nahrávka opravdu spatřila světlo světa, takže ty jiné skladby, které dnes neuslyšíte, si můžete poslechnout třeba na Spotify už v tomto momentě. Aspoň doufám, teda neberte mě za slovo na 100%, jinak my se k ním snad dostaneme zvlášť. To znamená, tahle ta nahrávka nebude vůbec na tom osvědčeném a lidmi hodně ještě používaném CD.
1: Nebude, ta právě bude pouze na platformách, jako je Spotify, Apple Music a tak dále.
0: Tak si pojďme ještě jednu hudební ukázku z toho díla Johanna Sebastiana Bacha, tedy z jeho Partity D dur, a bude to tentokrát část Žik.

0: Po té ukázce díla Johanna Sebastiana Bacha, části Žik z jeho partity D dur, se zeptám, možná bychom se, ty jsi mladý klavírista, bychom se mohli ještě zastavit u začátku. A protože se znám s maminkou, tak ta nějak byla taky u toho, když jste začínal. Bylo to, že maminka řekla, budeš chodit do klavíru, nebo jak to bylo?
1: No, tak já jsem začal náhodou. Začal jsem nejdřív u privátní lektorky, pak jsem přešel vlastně na základní uměleckou školu Ilji Hudníka. A
0: maminka do toho nemluvila.
1: Maminka, teda. No vlastně já jsem, on takhle, teda když půjdeme ještě dál do té historie, tak já jsem si přál takový ten z nějakého hračkářství, prostě nechci ani říct klavír, prostě nějaké klapky, které,
0: ano,
1: které hrály, které vypadají jako malá klaviatura. No a já jsem do toho prostě třískal od rána do večera, tak právě mamku napadlo, tyjo, když ho to tak baví, tak by se mohl naučit na ten opravdový nástroj.
0: Ať tříská do větší klaviatury. A to už pak nemohlo být třískání samozřejmě. Takže vy jste studoval kde všude. Vezměme to teď po pořádku.
1: Tak začal jsem mé hudební vzdělání na základní umělecké škole Ilji Hudníka. Poté jsem začal vlastně na gymnáziu a hudební škole hlavního města Prahy. Pak přišla konzervatoř, kde jsem vlastně vystudoval 4 roky absolutorium. Jsem neudělal a teď už vlastně v létě budu dokončovat své bakalářské studium na vysoké škole v Mannheimu.
0: Dnes je ti 22, říkám to dobře. A v tom Mannheimu je pak možnost pokračovat ještě dál po tom ukončení bakalářského studia?
1: Ano, tak v Mannheimu je možnost i magisterského studia, i od různých těch postgraduálních programů, jako je takzvaný koncert exam, kdy vlastně už je opravdu zaměření pouze na klavír, takže těch možností je spoustu.
0: Cítíte třeba nějaký rozdíl v tom přístupu? Ten je samozřejmě individuální podle profesora, u kterého tam jste, ale celkově v organizaci školy, jak to všechno probíhá, když porovnáme Mannheim s těmi českými školami?
1: Určitě, tak kdybych teďka, když zůstaneme na té vysokoškolské rovině, jelikož systém konzervatoří funguje opravdu velmi odlišně v Německu, tak asi jeden z jako takových zásadních rozdílů je v těch studijních programech, které jsou podle mě rozmanitější v Německu, jelikož člověk může být i pouze zaměřený jenom na to umění. Když se jde na vysokou školu tady, tak vlastně automaticky člověk chodí na přednášky psychologie, pedagogiky, metodiky, což je něco, co člověk nemusí v tom Německu. Myslím si, že je i mnohem striktnější docházka. Profesoři jsou povinní každý týden taky vlastně ty hodiny klavíru toho hlavního oboru poskytovat. Myslím si, že to podle toho, co často slýchám, je třeba trošku uvolněnější na vysokých školách v České republice. A myslím si, že to by mohl být pořad sám o sobě, pobavit se o těchto rozdílech.
0: Jasně, to může být jiný, vždyť je to taky jiný stát. A teď nevím, jestli jsme zmínili jméno vašeho profesora.
1: Můj profesor Wolfram Schmidt Leonardi vlastně původně pochází ze Sárska, původem Němec, a je to úžasný člověk, nesmírně kamarádský, ale přitom přísný a detailní, když pracujeme.
0: A když se bavíme o Mannheimu jako městu, já tam v životě nebyl, jak to město vypadá a jak se vám tam líbí teda v podstatě žít?
1: Tak Mannheim, to je to příjemné město na studium. S krásou Prahy se nedá srovnat, ale musím říct, že se mi tam opravdu komfortně žije, všechno je v blízké vzdálenosti, nikam se nemusí dlouho cestovat. Bylo to samozřejmě velké hudební centrum, Mannheimská škola, to myslím si, že každému hudebníkovi něco říká. A je to takové živé městečko, je tam druhý největší barokní komplex v Evropě, teda po zámku Versailles ve Francii, takže je to určitě obohacující.
0: Přerušíme teď zase na chviličku naše povídání další skladbou na rádiu Klasik Praha. Bude to, teda koukám tady do toho tracklistu, který máme k dispozici, zase hudba Johanna Sebastiana Bacha. Vy mě doplníte teď, co tady od vás uslyšíme.
1: Tak dále zazní tedy úprava od Miri Hess, jedné části z kantáty od Johanna Sebastiana Bacha Herz und Mund und Tat und Leben.

0: Slyšeli jsme jedno dílo Johanna Sebastiana Bacha, tedy ukázku z kantáty Herz und Mund und Tat und Leben, a na klavír hrál můj dnešní host Jan Čmejla. Tak už opustíme ta tvoje mladá léta a přesuneme se spíš do současnosti. To znamená, že moc času vystupovat tady u nás v České republice asi není, nebo ano?
1: Tak ty možnosti se vždy naskytnou nebo naskytávají, takže rád do České republiky vždy přijedu a myslím, že tak jako dvakrát do roka tu jsem a i recitál nebo koncert s orchestrem.
0: No já jsem tě slyšel náhodou jednou a to je hrozně dávno a tuším, že to bylo v Teplicích na nějakém koncertu s orchestrem, ale to je taky let, že už ani nevím, co jsi tam hrál.
1: Tam jsem teďka zrovna v prosinci hrál s Petrem Vronským, hráli jsme Brahmse, druhý klavírní koncert.
0: No tak zase návrat do Teplic. Ty tady máš teda mimochodem i agenturu, která tě tady zastupuje a díky nim jsme taky připravili tento rozhovor, ale tím se zabývat nebudeme. Spíš se zeptám na tvoji činnost jako hudebního skladatele. Já vím, že jsi ze začátku, když jsi říkal, že jsi něco skládal, tak jak to pokračovalo dál?
1: Aha, ty jo, nevím, jestli bych tuhle otázku úplně rozváděl. Já už se tomu skládání opravdu nevěnuji. Já jsem jako, řekl bych, full time klavírista, takže opravdu od rána do večera já se prostě zabývám pouze hudbou ostatních skladatelů. Co mě jako láká, je improvizace, ale je to opravdu něco, co jako není nějakým mým jako centrem, ani bych se už tak nevoznačoval.
0: Jasně, tak necháme skladbu být. Já myslel, jestli přece jenom se nevrátíš někdy k tomuhle tomu, ale ono na to potom ani není většinou čas a člověk se musí pořádně věnovat jedním směrem. No a jinak, já tady mám celou řadu takových poznámek k tvé kariéře, kterou probírat nebudeme, ale mohli bychom se zmínit třeba o soutěžích. Já jsem se tě možná už tenkrát ptal, zda chodíš rád na soutěže, ale to je hodně věkový rozdíl. Vlastně teď ještě pořád máš možnost se podívat na soutěže klavíristů?
1: Určitě, jistě, tak jsem ještě ve věku, kdy vlastně se chodí na ty tříkolové, čtyřkolové soutěže. Teďka myslím si, že užívám si takový luxus toho, že teď se na soutěž nechystám, jelikož díky mému úspěchu minulý rok na té bachovské soutěži v Lipsku se otevřelo tolik dveří a naskytly se koncertní možnosti, že tu soutěž teď neshledávám potřebnou k dalšímu vývoji.
0: Dobře, tak pusťme si teď další hudební ukázku, co jsme vybrali, řekni.
1: Tak teď zazní skladba od Sergeje Rachmaninova, bude to část z variací na téma od Friderika Chopina.

0: Teď jsme slyšeli několik částí dalšího díla v našem programu, tedy díla Sergeje Rachmaninova na téma Friderika Chopina. Tak to jenom takhle krátce odhlásím, abych měl čas ještě se zeptat na pár věcí mého dnešního hosta. Vůbec máš nějaký čas třeba na volný program v tom Mannheimu, nebo to je tak náročné, že sedíš pořád u klavíru?
1: Ale určitě, člověk se musí umět najít, jinak když člověk nežije, tak co by v té hudbě vyjadřoval by v tom pouze ty hodiny strávené u nástroje, to si myslím, že není úplně zajímavý. Takže čistě tak já rád sportuju, rád plavu a rád samozřejmě chodím ven s kamarády a užívám si dobrého počasí.
0: A v Mannheimu asi těch příležitostí třeba ke sportu nebo tak je dost. Kolik je to, jak je to vlastně velké město, víš, kolik má obyvatel?
1: Velikostí je to tak 300 tisíc obyvatel,
0: takže
1: je to dost. Na Německu je to samozřejmě jedno z těch menších měst,
0: jasně,
1: ale jak jsem říkal, na ten život, jako na ten, je to takový živý město. Takže
0: tak. No a třeba nějaké mistrovské kurzy, když už jsme o tom, kde člověk, který se vzdělává samozřejmě celý život něco takového, taky existuje.
1: Určitě.
0: A to většinou až po studiu, nebo jak to probíhá s těmi mistrovskými kurzy?
1: Tak ty můžou být i nárazovou záležitostí, třeba dvoutýdenní nebo týdenní. A já určitě na tím jako na masterclassy, mistrovské kurzy chodím, abych si porovnával svůj názor a vyměňoval názory a dál se prostě vzdělával.
0: Dobře, poslechneme si zase další skladbu. Ty jsi teď vybral dílo domácího autora Adama Zkoumala. Co to bude od něj?
1: Skladba, která zazní od Adama Zkoumala, se jmenuje Berceuse. Nevím, opravdu, když tak omlouvám se za mou francouzskou výslovnost. A je to tedy ukolébavka. Taková trošku spíše, ale která možná navodí nějaké noční můry třeba i.
0: Snad ne.

0: Já myslím, že jsi to vyslovil správně, to Berceuse, tedy skladbu, kterou jsme teď slyšeli v tvojí interpretaci od Adama Zkoumala. Před námi už jsou jenom dvě kratší hudební ukázky, tak možná teď my dneska to máme takové monotématické, tím mám na mysli, že hrajeme hudbu z jedné nahrávky, která teď právě v těchto dnech vyšla a můžete si třeba celou poslechnout na Spotify, kde mimochodem je taky záznam tohoto rozhovoru, který spolu teď právě pořizujeme, ten je tam žel teda bez hudby, protože my nemůžeme tam dávat hudbu kvůli ochranným právům autorským zrovna tak jako na naše webové stránky. Vůbec kromě této nahrávky máš jednu, dvě za sebou, nebo jak je to?
1: Tak já jsem v roce 2004 vlastně nahrával více těch děl z Adama Zkoumala a s Radioservisem v Českém rozhlase. Takže to je taky na platformách a teďka vlastně tedy, co mě čeká po příštích třech letech spolupráce s jeho západo německým rozhlasem SVR, kteří mě pozvali v minulém roce na konkurs, kdy si vyberu jednoho hudebníka, kterého tři roky podporují, takže mě čekají koncerty s rozhlasovým orchestrem i vlastně produkce ve studiu různých děl a skladeb, recitály v tom Baden-Württembersku, které se vlastně budou nahrávat, takže se strašně těším na další zkušenosti z tohohle nahrávacího prostředí.
0: Máš to raději než koncert? To ne, možná.
1: Je to jiná záležitost, na tom koncertě je asi větší prostor pro spontánnost, ale zase na té nahrávce mi připadá zajímavé se zabývat těmi malými detaily a pilovat ten zvuk a vlastně tu estetiku.
0: Dobře, pusťme si další skladbu v našem programu. Už jsem říkal, že zbývají dvě. Teď uslyšíme od Gerdě Ligetyho dílo, které se jmenuje, teď to tady hledám, je to Etída teda, tuším.
1: Je to Etída od Ligetyho De Zauberlehrling, což je v překladu čarodějův učení. Začíná to takovým praskáním popcornu, jak kdyby se snažil vytvořit nějaké kouzlo a po celou dobu se snaží vytvořit nějaké kouzlo, ale mám pocit, že mu to nejde a že to tak vlastně spadne celý.

0: Čarodějův učeň, nikoli všem dílo Paula Dukase, kterého naši posluchači určitě znají, nebo to jeho dílo z našeho vysílání od Děrdě Ligetyho byl ten Čarodějův učeň vlastně ve formě etídy, kterého jsme teď slyšeli. V provedení mého dnešního hosta Jana Čmejly, se kterým se už pomalu budu loučit. Možná v závěru bych se mohl zeptat ještě, zda už máš nebo máš nějaká vyhraněná období, kterým myslím skladatelsky, ať už je to baroko nebo klasicismus, kterými se raději zabýváš než jinými.
1: Tak velmi stručně řekl bych, že baroko, pozdní romantismus 20. století, vlastně klasicismus se asi spíše, toho se zdráhám.
0: Dobře, tak jsem zrovna narazil na to, co úplně nemusíš, ale to je jedno. Protože hudba je krásná z každého období a možná, že i ta dnešní soudoba bude oblíbená za řadu a řadu let, tak jak je dneska ta hudba starších mistrů. Já ti moc děkuju, že jsi přišel do našeho studia, ještě teda si zahraješ teď na moderátora a uvedeš tu poslední skladbu, tak prosím.
1: Já tady ještě zdravím posluchače a děkuji za pozvání do studia. A poslední skladbu, to je taková třešnička na dortu vlastně celého toho recitálu a tady našeho pořadu. Jsou to Jiskřičky od Morise Moškovského.
0: Já se loučím s našimi posluchači i s Janem Čmejlou. Mějte se krásně a tady je ta poslední skladba.

0: archivu osobností.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix. Buďte in.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
7: Tohle je Klasik Praha.
8: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
9: Hudba stříbrného plátna.
7: Nejlepší filmové melodie.
10: Dobrý poslech Rádia Klasik Praha, od mikrofonu vás zdraví Nikola Bojčev. Dnes se podíváme do světa vysoké krejčoviny. Celá řada zajímavých filmů pojednává o světě módy. A začneme dramatem Nit z přízraků. Skladatel Johnny Greenwood, známý především jako kytarista Radiohead, se pro tento snímek v režii Paula Thomase Andersona vzdal experimentálního roku a vytvořil barokně romantický skvost. Hudba zde hraje roli třetí hlavní postavy. Greenwood se nechal inspirovat nahrávkami Nelsona Riddla a klavírními koncerty Johanna Sebastiana Bacha. Zajímavostí je, že klavírní party jsou záměrně nahrány tak, aby zněly velmi intimně, skoro jako by klavírista seděl přímo v dílně Reynoldse Woodcocka.

Posloucháte pořad Hudba stříbrného plátna. Na seznamu filmů o světě módy mám drama Švadlena, kde hlavní roli stvárnila Kate Winslet. Zatímco vizuál filmu je plný haute couture 50. let, hudba Davida Hirschfelda v sobě nese prvky klasického westernu v kombinaci s černou komedií. Hirschfelder využívá výrazné smyčcové sekce a dramatické orchestrální plochy k tomu, aby podtrhl kontrast mezi elegancí hlavní hrdinky Michael a zaprášeným nepřátelským prostředím australského venkova.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Míříme do roku 2014. Libanonsko-francouzský trumpetista Ibrahim Malouf vtiskl životopisnému snímku o legendárním návrháři Yves Saint Laurentovi jedinečný jazzový a neoklasický nádech. Maloufova hudba nekopíruje jen dobovou atmosféru Paříže a Maroka, ale snaží se zachytit vnitřní rozervanost génia. Klíčovým prvkem je spojení klasického orchestru s Maloufovou čtvrttónovou trubkou, což hudbě dodává melancholický, lehce orientální a hluboce emocionální rozměr, který reflektuje Saint Laurentův boj s depresemi i jeho kreativitu.

To byla ukázka z francouzského životopisného filmu Yves Saint Laurent a na řadě je půvabný příběh s názvem Paní Harrisová jede do Paříže. Skladatel Rael Jones se rozhodl pro hudbu, která je stejně optimistická a šarmantní jako hlavní hrdinka. V soundtracku slyšíme ozvěny francouzského šanzonu, ale v moderním orchestrálním kabátě. Jones využil dřevěné dechové nástroje a hravý klavír, aby navodil atmosféru poválečné Paříže a luxusního salonu Christian Dior.

A jsme skoro na konci. Poslední dnešní ukázkou v pořadu Hudba stříbrného plátna bude soundtrack Alexandra Desplata z filmu Coco Chanel. Oscarový skladatel vytvořil pro příběh o začátcích slavné Coco hudbu, která je minimalistická a strohá, přesně jako styl, kterým návrhářka dobila svět. Despla se vyhnul velkým romantickým gestům. Místo toho sází na rytmickou preciznost a čisté melodické linky. Hudba evokuje tikot hodin nebo rytmus šicího stroje, čímž postrhuje pracovitost a cílevědomost Gabriel Chanel. Ukázkou se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Tvorba stříbrného plátna.
1: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
2: Klasik Praha.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
0: Oba.
2: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Dozněla první věta symfonie S-dur Karla Friedricha Abela v podání souboru The New Dutch Academy pod vedením Simona Murphyho. A touto pěknou melodií jsme zahájili dnešní sobotní odpolední vysílání na rádiu Klasik Praha, které potrvá až do 18. hodiny. A právě v takový čas vás bude naším vysíláním provázet Filip Sichra. Pěkné poledne. Ano, skutku máme 8 minut po 12. hodině a vydáváme se za dalšími pěknými melodiemi dnešního odpoledne. Tou následující je Sen lásky Ference Lista v podání souboru Boston Pops Orchestra pod taktovkou Artura Fiedlera. Přeju vám pěkný poslech.

Boston Pops Orchestra, vedený Arturem Fiedlerem, dohrál Sen lásky Ference Lista chvíli před čtvrt na jednu. Dnes máme neděli 16. srpna a jak naznačuje počasí, končí řada prosluněných dní, ale také suchých. Zdá se, že se v příštím týdnu příroda trochu zavlaží a že to snad bude už i dnes. Ovšem s deštěm nebo s přeháňkami přichází i oblačno a vskutku dneska budeme mít oblačno až zataženo. Ovšem sem tam odpoledne se objeví ještě slunce, mělo by být odpoledne přechodně polojasno a sem tam se mohou vyskytnout přeháňky. Odpolední teploty nás ale usvědčují a stále potvrzují, že se nacházíme v létě 28 až 30 stupňů Celsia. Tak je to sice na procházku, ale sem tam může sprchnout, takže je lepší si vzít pláštěnku nebo nepromokavou bundu nebo alespoň deštník. A pokud nás budete poslouchat doma, tak nic takového nepotřebujete. Snad jen znáte, kterou skladbu jsme pro vás vybrali pro příští minuty. A tou bude od Ludwiga van Beethovena třetí část jeho sonáty číslo 8 C moll patetické. Hraje Valentina Kameníková.

Valentina Kameníková nám dohrála třetí část sonáty číslo 8 C mol patetické Ludwiga van Beethovena ve 12 hodin a 18 minut. V následujících minutách se přesuneme až do Španělska a zaposloucháme se do skladby, která vznikla teprve v roce 1939, ale až ji uslyšíte a možná, že ji znáte, tak určitě vám bude připadat, že je mnohem a mnohem starší. Inspirována byla zahradami Královského paláce v Aranjuez poblíž Madridu. A už jistě víte, jak se také skladba jmenuje. Je to koncert Aranjuez Joaquína Rodriga. My se zaposloucháme do druhé části v podání jeho České komorní filharmonie České Budějovice pod vedením Marka Šedivého a také v podání solisty. Tím je Vojtěch Spurný. A pokud toto jméno znáte docela dobře, pak víte, že to není kytarista, a pro kytaru byl tento koncert původně zkomponován, ale že je to skvělý čembalista. A právě na čembalo vám zahraje solový part. Je to úprava skladeb Joaquína Rodriga pro různé další hudební nástroje. A právě mezi nimi bylo i čembalo.

0: Klasik Praha.
1: Pořad Švédský stůl v dalším dílu představuje CD Sciarrazzula Barrazzula s renesančními a raně barokními tanci, které nahrál francouzský soubor Musica Antiqua. Co znamená Sciarrazzula Barrazzula v názvu, se dozvíte v neděli v 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Slyšeli jsme první část koncertu pro housle a orchestr číslo 1 D dur Florence Beatrice Price, což je americká skladatelka, která působila v první polovině 20. století. Nejenom skladatelka, ale také varhanice a pedagožka. A podařilo se jí jako první ženě afroamerického původu se ve Spojených státech amerických prosadit, co by autorka orchestrální hudby. A není divu. Před chvílí nám její pěknou skladbu zahrál Erjin Kang. Tato americká houslistka, badatelka je koncertní mistryně Arkansaské filharmonie. Ovšem na nahrávce ji doprovázela Janáčkova filharmonie Ostrava pod vedením Raina Cockerhama. Za malou chvíli je 12:45 a my budeme poslouchat tentokrát hudbu z počítačové hry. Je to hudba ze hry Kingdom Come Deliverance 2 z roku 2025 a tu hudbu složili čeští skladatelé Adam Sporka a Jan Valta a je to vlastně hra, která se za první rok svého vydání dočkala celosvětově přes 5 milionů kopií a to možná i proto, že se odehrává kolem roku 1400 v Českém ráji a nejen v okolí Kutné hory. My se zaposloucháme do části nazvané Svatba.
1: Osvěžte si den skvělou hudbou. Mám ji pro vás vždycky dost.
2: Filip Sichra na Klasik Praha.

Dozněla hudba Jana Valty a Adama Sporky z počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2 z roku 2025 a byla to část nazvaná Svatba. Nyní se zaposloucháme do vokalízy. Bude to skladba, kterou určitě dobře znáte z díla Sergeje Rachmaninova, tentokrát v podání Daniela Trifonova.

Dozněla vokalíza Sergeje Rachmaninova v podání Daniela Trifonova. A nás ještě do 13. hodiny čekají dvě pěkné skladby. Tou následující je od Johanna Wilhelma Hertla. Uslyšíme první část koncertu Ese dur číslo 2 pro trubku a orchestr. Trubku bude skvěle ovládat Miroslav Kejmar a doprovázet neméně dobře bude Filharmonický komorní orchestr pod taktovkou Petra Škvora.

Dozněla hudba Johanna Wilhelma Hertla. Slyšeli jsme první část koncertu S-dur číslo 2 pro trubku a orchestr. Solo měl Miroslav Kejmar, doprovázel Filharmonický komorní orchestr pod taktovkou Petra Škvora. Nyní se zaposloucháme ještě těsně před 13. hodinou do části Carmine Burány, slavného to díla Karla Orfa. Uslyšíme třetí část Ecce Gratum v podání nejenom londýnského festivalového orchestru pod taktovkou Rose Popla, ale také sborů Tollis Chamber Choir a New London Children's Choir pod vedením Philipa Simpsona a Ronalda Korpa.

0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
1: Klasik Praha.
2: Osmdesátnice Sally Field exceluje v novém dramatu Pozoruhodně bystrá stvoření a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na její projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz. Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
0: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nebyl, nic tě neudělal.
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Renaud Capuçon a vídeňští symfonikové pod taktovkou Petra Popelky dohráli třetí část koncertu pro housle a orchestr D-moll Richarda Strausse. Je to ukázka z alba věnovaného hudbě právě tohoto skladatele, které vyšlo houslistovi Renaud Capuçonovi v lednu minulého roku Deutsche Grammophon. A tento houslový koncert napsal Strauss v 18 letech. Dnes je ovšem hráván poměrně zřídka, ale u nás jste jej slyšeli. A za chvíli uslyšíte další pěknou skladbu, kterou je od France Schuberta, Rondo pro čtyřruční klavír a dur. Hrát nám budou Bertrand Chamailloux a Live Uwe Antnes.

Slyšeli jsme ukázku z alba Schubert Four Hands z minulého roku. Na němž dva světoví klavíristé Noro Life, Uwe Antsnes a Francouz Bertrand Chamayou spojili síly a natočili skladby pro čtyřruční klavír. A jednu z nich jste slyšeli. Bylo to Rondo pro čtyřruční klavír A-dur France Schuberta. Nyní nás čeká hudba česká, hudba Bedřicha Smetany a zaposloucháme se do introdukce a polonézy Pražský karneval. Hraje symfonický orchestr hlavního města Prahy pod vedením Tomáše Braunera.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host obdržel letos Českého lva za zvuk filmu Zbormistr. Na svém kontě má i Českého lva za snímek Kuky se vrací a je držitelem mezinárodních ocenění, mimo jiných ceny BAFTA TV Craft Award za zvuk za seriál Koruna. Juraj Mravec představí i svoje pražské studio Atmospheric Sound Post. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Slyšeli jsme, jak nám Sarah Enten na flétnu a orchestr Varese Sarabande Symphony Orchestra pod taktovkou Davida Newmana zahrál část hudby George Delerise z filmu Anežka Boží z roku 1985. To je americký mysteriózní film s Jane Fondovou, co by soudní psychiatričkou, která se snaží vyšetřit problém nebo záhadu v montrealském klášteře, kdy mladička jeptiška Agnes porodí dítě, aniž by věděla, co se stalo při početí a že vůbec něco takového se uskutečnilo i v jejím těle. Je to velmi zajímavý film a režisér Norman Jewison si vybral jako autora hudby právě skvělého George Delerise, který dokáže vytvořit svojí hudbou krásnou a také mysteriózní hudbu. Tu jste ale neslyšeli, jenom tu pěknou lirickou. Na tu mysteriózní, na tu si musíte počkat, až si pustíte tento film z roku 1985. My se ale teď už v našem dnešním odpoledním vysílání vydáme ještě hlubiej do historie za tvorbou Johannesa Brahmse a uslyšíme uherský tanec číslo 5 G-moll.

Dozněl uherský tanec číslo 5G mol Johannesa Brahmse a do jisté míry také filmová hudba. Víte, že ji použil Charlie Chaplin. My jsme slyšeli ovšem nahrávku mnohem mladší než tu Chaplinovu. Ta pochází od London Symphony Orchestra pod taktovkou Neme Järviho. 1:07 se vydáváme za operou. Tentokrát zazní árie z opery Rigoletto, a to v podání Ilony Domnich. Uslyšíme část, jednu z krásných árií Gotie Malde Caro Nome za doprovodu South Bank Symphonia pod taktovkou Simona Uvra.

0: Osvěžte si den skvělou hudbou. Mám ji pro vás vždycky dost.
1: Filip Sichra na Klasik Praha.

To byla hudba Karla Filipa Emanuela Bacha ve skvělém podání souboru The English Concert vedeným Trevorem Pinnockem. Slyšeli jsme první část Bachovy symfonie číslo 6 E-dur. Potvrzuje, jak skvěle nadaný byl i syn Johanna Sebastiana Bacha. Nyní máme pro vás hudbu dalšího vynikajícího nadaného umělce, který prokázal nejenom své nadání, ale také píly a skutečnost, že studoval i další skladatele, Sergej Prokofjev. Uslyšíme první část symfonie číslo 5 B-dur a zaposloucháme se do ní v podání berlínských filharmoniků pod taktovkou Seiichi Ozawy.

0: Dozněla první věta symfonie číslo 5 B dur Sergeje Prokofjeva. Hráli berlínští filharmonikové pod taktovkou Seči Ozavy a dohráli těsně před 14. hodinou. A my se po 14. vydáme do další 60-minutovky plné hudby dnešního odpoledního vysílání na rádiu Klasik Praha. A zavede nás tam už za chvíli arabeska číslo 1 Claude Debussyho. Uslyšíme ji v podání Clary Körmendi.
1: Klasik Praha.
2: Kdybych měla svého hosta charakterizovat jedním slovem, tak je to všestrannost. Je skladatel, dirigent, klavírista, píše symfonie, koncerty, opery, balety, scénickou nebo i filmovou hudbu. A aby toho nebylo málo, tak ještě krásně maluje. Prostě renesanční člověk, kterým je Jan Kučera. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
5: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
4: Amorino, umění pravého italského geláta.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Clara Kermendi dohrála arabesku číslo 1 Claude Debussyho chvilku po 14. hodině a nás bude nyní zajímat hudba Bély Bartóka. Zaposloucháme se do čtvrté části koncertu pro orchestr a hrát tentokrát bude orchestr neméně známý, než jste slyšeli v těch předchozích minutách v první hodince našeho dnešního odpoledního vysílání na Rádiu Klasik Praha. Řekl bych dokonce první orchestr našeho státu, tedy Česká filharmonie. Hrát bude Jiří Bělohlávek, co by pochopitelně dirigent, a ten řídil Českou filharmonii právě při nahrávání hudby Bély Bartóka.

To byla malá ukázka z díla Bély Bartóka. My jsme slyšeli čtvrtou část koncertu pro orchestr v porádní České filharmonie, kterou vedl Jiří Bělohlávek. Nyní nás bude zajímat árie z opery Olympiáda, a to opery, kterou zkomponoval Tommaso Tretta. Uslyšíme, jak ji zpívá Filip Žarusky za doprovodu souboru Le Concert de la Loge, vedený Julienem Chauvinem.

0: Slyšeli jsme hudbu žáka Nicoli Porpory, tedy představitele neapolské školy Tomase Tréty. A díky Filipu Žaruskému, který nahrál společně se souborem Le Concert de la Loge pod vedením Juliena Chauvana, neupadla árie, kterou jste slyšeli, v zapomnění, protože právě tito umělci árie našli, vybrali z archívu a nahráli na album Zapomenuté árie v roce 2023. My se zaposlouchali do árie z opery Olympiáde Tomase Tréty. Za pár vteřin 14:45 a také hudba Johanna Severina Svensena. Uslyšíme romanci pro housle a orchestr G-dur, solo má Josef Suk a doprovází symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Václava Smetáčka.
1: Osvěžte si den skvělou hudbou. Mám ji pro vás vždycky dost.
2: Filip Sichra na Klasik Praha.

Josef Suk dohrál solo za doprovodu Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod vedením Václava Smetáčka v romanci pro housle a orchestr G-dur Johanna Severina Svensena. Nyní nás zaujme hudba moderní, ale také krásná, klasická. Hrát ji bude Londýnský symfonický orchestr. Je to tvorba Karla Jenkinse a konkrétně dílo nazvané Palladio.

0: Klasik Praha.
1: Těžiště díla italského skladatele, představitele neapolské operní školy Nicoli Porpory, spočívá ve vokální tvorbě, zejména v opeře. Jeho nezanedbatelným vkladem do rozvoje tohoto žánru jsou recitativy, které se svou intonací a rytmem přibližují hovorové řeči. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dozněla hudba z počítačové hry The Elder Scrolls 5 Skyrim z roku 2011. Byla to hudba Jeremy Soula v podání Londýnské filharmonie pod taktovkou Andrew Skeeta. V nadcházejících minutách se opět vracíme ke klasice, tentokrát k tvorbě Emmanuela Chabriera. Uslyšíme rapsodii pro orchestr España. Hraje Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Keitha Clarka.

Dozněla rapsodie pro orchestr Espaňa Emanuela Chabriera, hrál ji Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, vedený Keithem Clarkem. Nyní nás čeká vhled do baroka. Uslyšíme hudbu Johanna Sebastiana Bacha, a to druhou část Braniborského koncertu číslo 1 F-dur. Hraje muzikantika Köln pod taktovkou Reinharda Gebla.

Dozněla ukázka z braňborského koncertu číslo 1 F dur. Druhou část nám hrála muzikantika Köln pod vedením Reinharda Gebla a dohrála teď chvíli před 3:15. Nyní se zaposloucháme do jedné z pěti pitoresek Ervína Schulhoffa. Bude to druhá, Ragtime, a hrát ji bude Tomáš Výšek.

Tomáš Víšek dohrál jednu z pěti pitoresek Ervína Šulhofa, druhou Ragtime, chvilku po 3/4 na 3. Nyní se vydáme za hudbou Felixe Mendelssohna Bartholdyho a bude to třetí část symfonie číslo 3 a mol, tedy symfonie, které se říká také skotská. Nám jí hrát bude Chamber Orchestra of Europe pod taktovkou Janika Nese Cegana a přenese nás melodie Felixe Mendelssohna Bartholdyho z této symfonie až k 15. hodině.

0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
1: Klasik Praha.
2: Osmdesátnice Sally Field exceluje v novém dramatu Pozoruhodně bystrá stvoření a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na její projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz. Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
0: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
6: Oba.
8: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
9: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
10: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
3: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, Alleluja s Exultate jubilátem. Zpívala nám Ruth Cízak za doprovodu souboru La Stagione pod taktovkou Michaela Schneidera. 15:02 si budeme moci nechat vyprávět povídky z vídeňského lesa Johana Strause mladšího. Oproti divadelní hře, která vznikla ve 30. letech 19. století, tak tato skladba je mnohem starší, je idylická oproti právě o něm povídkám z vídeňského lesa pro činohru. My se necháme unášet melodii Johana Strause mladšího v podání orchestru Vídeňské státní opery pod vedením Julia Rúdla a připomeneme si tak poctu malebné přírodě obklopující Vídeň a také připomínku původu tance v tamní lidové hudbě, tedy alespoň krátce se budeme moci nechat unášet idylickou melodii konce 19. století.

Dozněly povídky z vídeňského lesa, které vzdávaly hold Valčíku a také idylické kráse obklopující Vídeň té přírodní. Slyšeli jsme hudbu Johanna Strause mladšího v podání orchestru Vídeňské státní opery pod vedením Julia Rúdla a dozněla minutu po čtvrt na čtyři. Nyní se zaposloucháme do vesmírné skladby Gustava Holsta, do orchestrální svity planety. Třetí část, Merkur, okřídlený posel, nám zahraje Berlínská filharmonie pod taktovkou Simona Rattla.

Vylétli jsme do vesmíru s Merkurem, okřídleným poslem, respektive s hudbou Gustava Holsta, a právě k planetě Merkur jsme dolétli s orchestrální svitou planety. Hráli nám berlínští filharmonikové pod taktovkou Simona Rattla. Nyní nás čeká setkání se serenádou pro smyčcový orchestr S-dur Josefa Suka. Hrát nám bude Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Jakuba Hrůši.

0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz
1: Klasik Praha.
2: Osmdesátnice Sally Field exceluje v novém dramatu Pozoruhodně bystrá stvoření a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na její projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
0: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz
3: Tohle je Klasik Praha.

Dozněla hudba z filmu Kód Enigmy Alexandra Desplata. Slyšeli jsme tedy hudbu známého autora mnoha slavných melodií z úspěšných snímků. Nyní se zaposloucháme do tvorby Arita Bojta. Uslyšíme z opery Mefistofeles Mefistofelovu árii a tu naspíval Samuel Raimi za doprovodu Mnichovského rozhlasového orchestru pod taktovkou Julia Rudla.

To byl skvělý Samuel Raimi v opeře Mephistopheles jako Mephistofel. A Ariato Boito napsal tuto operu jako vynikající dílo, které nám dnes přeměl také poslouchat Samuel Raimi a dokonce i Mnichovský rozhlasový orchestr pod vedením Julia Rudla. Měli jsme možnost zažít krásný zážitek hudební z opery. Nyní se však zaposloucháme do instrumentální hudby. Hrát nám bude Alfred Brendel a vídeňští filharmonikové pod taktovkou Simona Rattla a my se zaposloucháme do první části koncertu pro klavír a orchestr číslo 5 S dur do císařského Ludvíka van Beethovena.

Alfred Brendel dohrál solo v první části koncertu pro klavír a orchestr číslo 5 S-duru Ludvíka van Beethovena. V tomto císařském koncertu hráli i vídeňští filharmonikové pod taktovkou Simona Rattla. Dohráli 4 minuty před 16. hodinou. A nás tak čeká ještě do této 16. setkání s tvorbou Georga Filipa Telemana. Uslyšíme čtvrtou část koncertu pro hoboj, smyčce a basso continuo D moll. Solo má Albrecht Mayer a doprovázejí berlínští barokní solisté pod vedením Rainera Kusmaula.

dozněla jedna z částí baletu Fancy Free, tedy v překladu Nezadaní. Byla to hudba Leonarda Bernsteina a my ji slyšeli v podání New York Philharmonic Orchestra pod vedením autora této hudby Leonarda Bernsteina. Nyní se zaposloucháme do tvorby Edwarda Elgara a uslyšíme část devátou z jeho variací na originální téma Enigma. Je to část nazvaná Nimrod a hrát nám ji budou vídeňští filharmonikové pod taktovkou Johna Eliota Gardinera.

Dozněla devátá část variací na originální téma Enigma Edwarda Elgara. Hrali ji vídeňští filharmonikové pod taktovkou Johna Eliota Gardinera. Máme 16 hodin a 9 minut a vydáváme se za další pěknou melodií. Tentokrát za třetí větou symfonie D moll Cesara Franka. Uslyšíme, jak ji nahrál orchestr The Philharmonia Orchestra pod vedením Ricarda Muti.

0: Slyšeli jsme hudbu Césara Franka a třetí větu symfonie D moll v podání orchestru do Philadelphia Orchestra pod vedením Ricarda Muti. 16 hodin 20 minut a hudba filmová. Tentokrát ke snímku Kráska a zvíře z roku 1991. Hudbu zkomponoval Alan Menken, což je americký hudební skladatel, významný autor nejenom filmové, ale i scénické hudby a dokonce osminásobný držitel Oscara. Nejvíce je znám jakožto spolupracovník filmového studia do Walt Disney Company, které se snaží vytvářet filmy především velmi zábavné, zajímavé, dobrodružné, ale hlavně pro děti, teenagery a lidé mladé duchem. Teď uslyšíme hudbu z filmu Kráska zvíře.
1: Osvěžte si den skvělou hudbou. Mám je pro vás vždycky dost.
2: Filip Sichra na Klasik Praha.

Dozněla hudba Elena Menkena z filmu Krásná zvíře z roku 1991. My se ocitli ve 20. století, ale poputujeme v následující chvíli do století 19. a to do naší provenience, v níž vzniklo spoustu nádherných skladeb a mezi ně určitě patří i ta od Zdeňka Fibicha, kterou teď uslyšíte. Respektive ukázku z ní. Čtvrtou větu symfonie číslo 1 F dur. Uslyšíme ji v podání muziky Florea pod vedením Marka Štrincla a je dobré si uvědomit, že je to symfonie, kterou zkomponoval nebo začal komponovat Zdeněk Fibich v roce 1877 a pracoval na ní ještě několik let. Tehdy mu bylo 27 let.

0: jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
4: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
3: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Dozněla ukázka z Malé noční hudby. Třetí část této serenády nám hrál Pražský komorní orchestr pod taktovkou Charlese Mackerase. Dohrál 5 minut před 4:45 a my teď budeme poslouchat kratičkou skladbu, kterou vlastně můžete i leckdy vidět na louce. Mluvím o skladbě, která nese název Motýlek. Hraje Alice Sára Ott.

Potěšili jsme se krátkým letem a motýlka s skladbou Edvarda Grieka v podání Alice Sáry Ott. Nyní ale už přichází na řadu tvorba Josefa Haydna. V dnešním odpoledním vysílání na Rádiu Klasik Praha se zaposloucháme do druhé části jeho symfonie číslo 92 G dur. Říká se jí i Oxfordská a právě z ní nám uvedenou část zahraje soubor La Petite Band pod taktovkou Sigiswalda Kuykena.

Dozněla tvorba Josefa Haydna, pochopitelně ne celá, slyšeli jsme pouze část z jedné ze symfonií. Byla to druhá část a symfonie číslo 92 G-dur, oxfordská. Hrál soubor La Petite Bande pod taktovkou Sigiswalda Kuykena a dohrál 10 minut před 17. hodinou. Následuje v našem dnešním odpoledním programu známá skladba, která bývává spojována s Vánocemi, ale něco krásného, udivujícího, nádherného, můžeme zažít třeba i v létě. Amazing Grace v podání Bryna Terfla a také Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod vedením Jiřího Bělohlávka.

Dozněla skladba Amazing Grace v porádní Bryna Tervla a Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Poslední skladbou předposlední hodinky odpoledního vysílání na Radiu Klasik Praha bude nyní od Johanna Sebastiana Bacha šestá část orchestrální svity číslo 1 C dur. Hraje amsterdamský barokní orchestr a vede jej Ton Koopman.

0: Dozněla hudba Johanna Sebastiana Bacha, orchestrální svita číslo 1. My z ní slyšeli šestou část a tu hrál amsterdamský barokní orchestr pod vedením Tona Koopmana. Dohrál 2 minuty před 17. a my se za chvíli vydáme do poslední hodinky odpoledního vysílání Rádia Klasik Praha a vyjedeme s lokomotivou Pacific 231. Je to slavná skladba Artura Honegra a my se zaposloucháme, jak ji nahrál dánský národní symfonický orchestr vedený Némem Järvim.
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
7: Třikrát zelená smažák!
8: Říkej!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
11: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme slavnou skladbu Artura Onegra Pacific 231, jak se jmenovala, jedna z velkých lokomotiv parní éry, a právě její rozjezd, jízdu a dokončení cesty stvárnil ve své skladbě dnes podané na Rádiu Klasik Praha dánským národním symfonickým orchestrem pod taktovkou Neeme Järvyho. 17:07 se sklidníme trochu hudby Josefa Haydna a bude to třetí část smyčcového kvartetu číslo 26 G-moll. Hraje soubor Quatuor Mosaics.

0: Osvěžte si den skvělou hudbou. Mám ji pro vás vždycky dost.
1: Filip Sichra na Klasik Praha.

0: Na Porgy a Bess. Bude to scéna z prvního dějství, zpívat nám budou Bruce Hubbard a Damon Evans a také Glyndebourne Chorus za doprovodu Londýnské filharmonie pod taktovkou Simona Rattla.
1: Klasik Praha. Syn venkovského statkáře a vnuk pravoslavného kněze, zázračné dítě, které od 7 let studovalo na vídeňské konzervatoři, George Enescu. Skladatel a pedagog, jehož jméno dnes nese jedna z hudebních soutěží ve východní Evropě. Jak k tomu došlo a co tomu předcházelo?
2: Slavná auditoria.
3: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Dozvíte se v další premiéře pořadu Slavná auditoria v pondělí od 19 hodin.
3: Tohle je Klasik Praha.

Dozněla jedna ze scén Porky a Bez opery George Gershwina. Slyšeli jsme Glyndebourne Chorus, tento sbor pod slavným jménem, a také zpívat Bruce Hubbarda a Damona Evanse za doprovodu Londýnské filharmonie pod taktovkou Simona Rattla. Nyní nás čeká hudba českého autora Františka Xavera Richtera. První větu symfonie číslo 6 v dur nám zahraje soubor Helsinki Barokko Orchestra pod taktovkou Aapa Heikkinena.

Dozněla první část symfonie číslo 4 F-dur Františka Xavera Richtera a byla to hudba, kterou nám zahrál soubor Helsinki Barok Orchestra pod taktovkou Apa Häkkinena. Už téměř minutu po 6:45 se rozeznějí tóny Samuela Barbera a bude to první část z jeho suvenýrů, kratších skladeb, které nahrál Eric Parkin, a ta první část nese název Waltz.

Dozněl valc první ze suvenýrů, které složil Samuel Barber. Nám jej zahrál Eric Parkin. A nyní nás potěší tvorba Sergeje Rachmaninova. Zaposloucháme se do preludia číslo 2 v podání Martina Kasíka.

Aplaus patřil Martinu Kasíkovi, ten dohrál preludium číslo 2 Sergeje Rachmaninova těsně před 18. hodinou, ale nám se ještě před tu 18. vejde jedna pěkná skladba, se kterou se rozloučíme s dnešním odpoledním vysíláním na Rádiu Klasik Praha a její O Sospiro Amoroso Spirito od Dominika Obíciho. Zpívat bude tuto skladbu Tomáš Král.

0: Slyšeli jsme ukázku ze sbírky Madrigali et R.E. Vocale Sole z roku 1627. Píseň o Sospiro Amoroso Spirito nám od Dominika Obícího zaspíval Tomáš Král a dopěl ji těsně před 18. hodinou. S touto skladbou také končí dnešní odpolední vysílání na rádiu Klasik Praha, ale zdaleka ne celé vysílání dnešního dne našeho rádia. Naopak je před vámi večer plný krásných melodií a také máme pro vás připraveny tři pořady. V 19 hodin je to Švédský stůl, pak ve 20 hodin následuje koncert Bez smokingu a ve 22 hodin se můžete zaposlouchat do už 29. dílu pořadu Na osobní notu. To je od Filipa Sichry vše. Vlastně ne, přeji vám ještě krásný nedělní večer.
1: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz
2: Klasik Praha.
3: Osmdesátnice Sally Field exceluje v novém dramatu Pozoruhodně bystrá stvoření a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na její projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
2: Hudba stříbrného plátna.
4: Nejlepší filmové melodie.
1: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
7: Třikrát zelená, smažák!
8: Říkej!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
10: Oba.
12: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
4: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

0: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
1: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
0: Amorino, umění pravého italského geláta.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Jsme Klasik Praha. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
5: Vážení posluchači stanice Klasik Praha, Stanislav Předota vás vítá při poslechu pořadu Švédský stůl, tentokrát s albem s podivným názvem Skiaracula Maracula. Název alba vybrali jeho interpreti sice záměrně tak, aby zaujal svou nezvyklostí, ale pro nás je cennější, že ještě atraktivnější než samotný název je renesanční a raně barokní taneční hudba zachycená na tomto CD. O kvalitách nahrávky svědčí i to, že byla vydána v několika reedicích a získala řadu ocenění. CD Skiaracula Maracula nahrál v roce 1997 soubor Musica Antiqua, jehož uměleckým vedoucím je Francouz Christian Mendoze. Mendozův talent je rozprostřen na několika kolbištích. Od mládí hrál na flétnu, ale profesionální uměleckou kariéru začínal jako klasický tanečník ve Francii, Belgii a Německu. Dokonce byl solistou baletních souborů v Avignonu, Dijonu, Limoges a Lutychu. Po skončení taneční kariéry se opět vrátil ke hře na flétnu a v roce 1981 založil soubor Musica Antiqua, s nímž se věnuje hudbě jak barokní, ku příkladu i Bachovi, Vivaldimu a Perslovi, ale také hudbě renesanční, a to zvláště, a v jeho případě zcela pochopitelně, především taneční. Soubor vyniká velmi zajímavou dramaturgií, vystupoval na prestižních festivalech a nahrál přes 40 alb s repertoárem od 16. do 19. století. Na aranžích alba Skiaracula Maracula je především cenné, že Mendoze jako umělec s taneční zkušeností přesně volí tempa a nástrojové obsazení jednotlivých úseků přizpůsobuje způsobu tance, který je pro danou pasáž předepsaný. Album nahrálo, včetně uměleckého vedoucího, celkem 14 hudebníků, kteří hrají na mnoho různých nástrojů. Aranže skladeb jsou pestré a poutavé, ale na druhou stranu účelné, vkusné a respektující styl. Tanec je pochopitelně velmi prastarou disciplínou s mnoha funkcemi. Mohl být i posvátným aktem, rituálem plodnosti, součástí léčení či očišťování ducha a tak podobně. V 16. a 17. století však byl tanec především buď lidovou zábavou, nebo rafinovanou společenskou záležitostí vyšších vrstev. A hudbu přesně tohoto typu budeme nyní poslouchat. Na CD jsou vybrány skladby ze třech sbírek. Prvním pramenem je Il primo libro de balli, první kniha tanců, kterou sestavil Giorgio Mainerio a vyšla roku 1578 v Benátkách. Druhou sbírkou je takzvaný mnichovský rukopis ze 16. století, uchovávaný v Bavorské státní knihovně, a třetím zdrojem je Il terzo libro delle pavane Gaiarde, třetí kniha Pavan a Gaiard, kterou sestavil Carlo Farina a byla vytištěna roku 1627 v Drážďanech. Ze všech třech sbírek vybral Mendoze ty nejkrásnější skladby a díky své zkušenosti tanečníka z nich sestavil suity, kde se nejen dbá na kvalitu hudby, ale také na pořadí, v jakém by se tyto tance měly tančit. Začneme tanci Giorgia Maineria. Jeho Il primo libro de balli, první kniha tanců, vyšla v roce 1578 v Benátkách a obsahuje tehdejší nejpopulárnější evropské tance. Úspěch sbírky byl tak velký, že se dočkala několika dalších vydání a byla v mnoha verzích kopírována a upravována. Život samotného Maineria nebyl v žádném případě přímočarý. Narodil se v Parmě mezi lety 1530 a 1540. Jeho otec byl pravděpodobně skotského původu, protože skutečné rodové jméno bylo Mainer. Georgeovi se dostalo patřičného vzdělání, a to jak ve svobodných uměních, tak i v hudbě. Nakonec se vydal na církevní dráhu, o čemž svědčí jeho žádost o místo kaplana z roku 1560. Zda toto místo získal, nevíme, ale k roku 1574 máme další záchytný bod, kdy jako katedrální sbormistr vydal své první hudební dílo. Kromě hudby se zajímal také o astrologii a okultismus, kvůli čemuž se o něj začala zajímat inkvizice. Vyšetřování sice bylo zastaveno kvůli nedostatečně průkazným obviněním, ale o několik let později byl zbaven církevního postavení, cituji, z naléhavých a čestných důvodů. Zemřel v roce 1582. První skladbou na albu je titulní Sciaracula Maracula, kruhový tanec ve čtyřčtvrťovém taktu, který se v jiných pramenech objevuje i pod názvy Maltéský bránl nebo Saracenský bránl, to proto, že byl dovezen z východu křižáky. Jak je uvedeno v bukletu k albu, nedávné výzkumy spojují tuto melodii s pohanským rituálem vyvolávání deště o půlnoci na letnice. Slovo Sciaracula je pravděpodobně z řeckého charax, větev, konkrétně jde o tyč používanou k podpírání vinné révy. Přípona ola znamená voda, která vyvěrá, což nejspíše souvisí s onou pohanskou prosbou o déšť. Pokud jde o slovo maracola, údajně pochází přímo z řeckého maratonu, opět s příponou ola. Skladbu začínají drnkací nástroje, pak se připojí zobcové flétny, housle a bicí, každá strofa je pokaždé v rychlejším tempu. Poté budou v pestrých, ale velmi vkusných aranžích následovat tance Gajarda, Ungariska maďarského původu, Saltarello, tanec anglický, francouzský, milánský a další.

Posloucháte pořad Švédský stůl na stanici Klasik Praha. Dnes s albem renesančních a raně barokních tanců, které natočil soubor Muzika Antiqua s uměleckým vedoucím Christianem Mendozem. Druhou sbírkou na CD je takzvaný Mnichovský rukopis, uchovávaný v Bavorské státní knihovně. Obsahuje především italské tance 16. století. Série tanců z této sbírky začíná gajardou. Italské slovo gajardo znamená robustní a energický a takový je i tento tanec. Tanečníci s klobouky v ruce se pohybovali klikatě v sekvencích po čtyřech krocích. Podle jednoho dobového popisu tanečník skáče na jedné noze, zatímco druhou zvedá dopředu, jako by chtěl někoho kopnout. V tomto temperamentním tanci pán skákal vysoko a energicky, zatímco dáma prováděla menší skoky a okázalé obraty. Střídání pánů a dam podtrhuje i instrumentální aranžmá. Housle s violou a čembalem představují pány, zatímco zobcové flétny s dulciánem a loutnou označují kroky dam. Po druhé skladbě, opět gajardě, následuje bitevní pavana, kterou poznáte podle hlubokého mečení krumhorn s dulciánem, jehož zvuk se podobá dnešnímu fagotu. Bitevní pavanu doprovázejí vojenské bicí nástroje. Čtvrtým tancem v sérii je opět gajarda.

Čembalo je obvykle spojováno s barokní estetikou, ale bylo velmi dobře známé už v období renesance, proto je zastoupeno i v tomto renesančním bloku. Nejprve si poslechneme tři krátké tance pro sólové čembalo a poté tři verze pavany Le Forze d'Ercole, Herkulovi síly, míněno Herkulovi skutky, činy. Ku podivu se nejedná o žádný silácký kousek, ale o hudbu ušlechtilou a klidnou. Nejprve zazní s drnkacími nástroji, loutnou, renesanční kytarou a arciloutnou, potom na čembalo a nakonec opět s drnkacími nástroji a violou da gamba.

Poslední sbírkou, kterou na albu Schiaracula Maracula představuje soubor Muzika Antiqua, je sbírka Il terzo libro delle pavane Gaillarde, třetí kniha Pavan a Gaillard, kterou roku 1627 v Drážďanech vydal Carlo Farina. Jak sami hned při první skladbě uslyšíte, touto hudbou se již dostáváme na práh baroka. O životě Carla Farini máme jen velmi málo informací. Narodil se v Mantově kolem roku 1600, působil na dvorech v Drážďanech a Bonu, pak se na několik let vrátil do Itálie. V letech 1636 až 1637 bychom ho potkali v Gdaňsku a odtud se přestěhoval do Vídně. Kolem roku 1639 tam zemřel na mor. Jakkoliv máme o jeho životě tak málo informací, dochovalo se po něm naštěstí několik tisků a rukopisů s nádhernou hudbou. Jeho tance jsou velmi vytříbené, však také dvůr v Drážďanech, kde byla jeho třetí kniha Pavan a Gaillard vydána, byl proslulý dvorskými slavnostmi a vkusem pro tanec. Farina měl talent pro melodie i vytříbený harmonický smysl a jeho tance jsou prostoupeny půvabnou melancholií. Při poslechu si všimněte tradičního kontrastu a střídání dvou skupin nástrojů, které se spojují v závěrečném opakování. Některé z jeho tanců jsou tak stylizovány, že vyznívají spíše jako instrumentální fantazie než jako tanec. Týká se to třeba v pořadí pátého tance Gaillardy, kterou hrají zobcové flétny a poznáte ji podle nápadných chromatických sestupů.

0: Končí pořad Švédský stůl. Poslouchali jsme CD Sciaracula Maracula s renesančními a raně barokními tanci, které v roce 1997 nahrál soubor Muzika Antiqua s uměleckým vedoucím Christianem Mendozem. Autor pořadu Stanislav Předota se s vámi loučí a těší se na další setkání na stanici Klasik Praha.
1: Švédský stůl. Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Klasik Praha.
6: Klasik Praha. Koncert bez smokingu vám přináší
1: Klasik Praha.
7: Dnešní večer na Klasik Praha bude patřit komorní hudbě. První hudební titul je z pera českého skladatele druhé poloviny 18. a počátku 19. století Františka Adama Jana Míči. Dnes už se málo kdy vidí, aby úspěšný státní úředník českého původu dosáhl uznání za hudební tvorbu, jakého se kdysi ve Vídni dostalo Míčovi od mladého Wolfganga Amadea Mozarta. Míča v průběhu své kariéry krajského hejtmana svými amatérskými skladbami šířil vídeňský hudební klasicismus do různých měst habsburské monarchie, třeba do Štýrského Hradce, Krakova, Sandoměře či Lvova, kde se nakonec stal zemským prezidentem. My si dnes z jeho pera poslechneme třívětý kvartet C-dur pro hoboj, housle, violu a violončelo. Dále se pak budeme věnovat hudbě českého velikána Antonína Dvořáka. Jeho čtyřvětý smyčcový kvartet G-dur opus 106 číslo 13 je doslova nabitý energií, melodickými motivy a rytmickým bohatstvím. Dvořák jej zkomponoval na podzim roku 1895 jako první skladbu po čtyřměsíčním odpočinku po svém návratu ze Spojených států do Čech. Závěr dnešního koncertu bez smokingu bude patřit hudbě Wolfganga Amadea Mozarta. Když se Mozart v lednu 1781 vypravil ze Salzburku do Mnichova, kde během karnevalu měla premiéru jeho opera Idomeneo, obnovil známost s hobojstou mnichovské dvorní kapely Friedrichem Ramem a právě pro něj v zápětí zkomponoval kvartet F-dur pro hoboj, housle, violu a violončelo. Nám dnes hobojový part zahraje Lukáš Pavlíček. Spolu s ním budou v rámci koncertu bez smokingu účinkovat členové Sedláčkova kvarteta. Houslisté Michal Sedláček a Jan Maceček, violista Vít Kubík a violončelista Karel Chudý. Přeji vám tedy hezký večer s komorní hudbou a příjemný poslech.
1: Koncert bez smokingu
6: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let. Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
1: Presto su, Mario, Mario, su presto andiamo.

0: Na rádiu Klasik Praha začíná další díl pořadu Na osobní notu a od mikrofonu vás zdraví Mirka Časarová. Můj dnešní host ve mně vždycky vyvolá velmi rozporuplné pocity. Pokaždé jsem velmi ráda, když ji vidím, ale ještě raději jsem, když ji nevidím. To totiž znamená, že jsem zdravá a mohu bez problémů zpívat. Je totiž lékařkou, je specialistkou na lidský hlas a to obzvláště u hlasových profesionálů. Tím se pak věnuje ve svém hlasovém centru, jehož je vedoucí lékařkou. Dnes je se mnou ve studiu primářka doktorka Jitka Vidrová. Paní doktorko, vítejte.
1: Dobrý den a já tě ráda vidím taky, Mirko.
0: Paní doktorko, já vás vidím a už tě skáčou hleny do krku.
1: Ne, to nedělej, určitě. Ještě bych měla říct, že já ti tykám, protože já tě znám vlastně jako od malička, jako studentku, protože jsem tě učila teď, nevím, jestli v prvním nebo ve druhém ročníku, to už se nepamatuju.
0: Ano, na Pražské konzervatoři.
1: Na Pražské konzervatoři.
0: No ano. A pak jsme se vídávali, vždycky jsem k vám přišla celá hysterická, ubrečená, jako každý zpěvák asi, který k vám
1: ano,
0: přijde, že?
1: Ano, bohužel, ale to se nedá nic dělat, to už tak patří k tomu povolání. No. Zase, kdybyste nebyli tak hyperemo, tak byste nás na jevišti tolik nebavili.
0: To je pravda. A je fakt, že vy fungujete nejenom jako lékařka hlasivek, ale i jako naprostý psycholog, bych řekla.
1: Myslíš?
0: Tak klid, Mirko, tak klid, prosím tě, no tak co, no tak si na týden lehneš, no, tak budeš týden ticho a pak vždyť svět se nezastaví.
1: A nezastaví a ty hlasivky máš přece dobrý.
0: Zaplať pambu za to. Je to jasně. Tak. Paní doktorko, kdy jste v sobě objevila vášeň pro lidský hlas? A co to způsobilo?
1: No tak já nemůžu říct hned vášeň pro lidský hlas, protože já jsem hlavně od malička byla vychovávána, že kolem mě pořád byla hudba, protože můj otec byl takovej jako neuvěřitelný znalec třeba Beethovena a milovník prostě hudby jako takový, zejména hudby teda klasický, takže já třeba si pamatuju, jak jsme doma měli gramofon, já jsem byla úplně malá, byly mi třeba 4 roky a on mě vodil do školky, protože mamka chodila dřív a vždycky u nás hrála prostě taková nějaká ta černá stará deska a tam třeba si pamatuju, úplně si pamatuju přesně ty jeho desky, který měla, který se tam vlastně jako točili. Ne, že bychom neměli rádio nebo televizi, ale vždycky prostě už to moje vstávání probouzala ta hudba. Takže ta láska mě k té hudbě provázela tak jako od malička, že jsem v tom vyrůstala, ale třeba můj táta neměl rád úplně operu, protože měl třeba rád Beethovena, protože napsal operu jenom jednu.
0: Ano, to je pravda.
1: Protože on z nějakého důvodu prostě neměl rád ten vysoký hlas, zbožňoval sbory, sám zpíval ve sboru, ale prostě jako k opeře mě neve. To jsem si potom už jako vlastně jsem ho naučila na tu operu já, to bylo pak jako zase obráceně.
0: Ale vy jste velká milovnice opery.
1: No tak jako v podstatě jo, je to takový jako nemoderní, nás asi milovníků třeba opery se říká, že asi 50 tisíc na těch 10 milionů obyvatel, kdy tomu jako doopravdy jako jsme propadli, nebo tomu nějak rozumím, ostatní to má jenom tak třeba rádi jako intermitentně, ale já jako třeba i když vás učím operní zpěváky, tak prostě si vždycky říkám, že chci, abyste byli hrozně jako dobrý, protože já budu ta, která bude sedět v tom hlediště, budu vás poslouchat. A samozřejmě potom jsem se na ten zpěv vrhla, chodila jsem celé dětství prostě na zpěv i třeba k významným zpěvákům, ale můj hlas byl nízký. Já mám alt, jak slyšíš, takže já jsem pak zjistila, že bych musela zpívat v divadle takový ty starý báby, jenže já bych chtěla zpívat Rusalku bývala nebo Prodanou, tak jsem šla radši na medicínu.
0: Šla jste na medicínu a tam se člověk nespecializuje hned, že jo, na
1: ne,
0: ten
1: to ne,
0: daný obor.
1: Ale já měla strašně moc vlastně kamarádů a známých mezi umělci, mezi zpěváky. Hrála jsem celý život na klavír, hlavně teda, nebo hraju dodnes na klavír. Takže oni mě vlastně jako k tomu jako tak nějak jako nutili. A já jsem původně chtěla dělat interní lékařství, jako taky, protože to byla taková ta medicína v celém rozsahu, ale to vlastně jako potom nešlo, protože místo bylo na krčním a já jsem říkala, tak když je místo na krčním, tak to mi někdo říká, že se mám věnovat tomu, čemu tak trošku malinko rozumím zase z jiné strany.
0: Když vás někdo pozdraví, poznáte hned podle pozdravu, jestli má zdravý nebo nemocný hlas?
1: Tak to ano, protože ono to má taková určitá pravidla. Když ten hlas není zdravý, tak tam slyšíš vždycky nějakou příměs, že ho buď chraptivou nebo dyšnou, takže to bych řekla, že ten sluch už na to jako takový trošičku vycvičený mám.
0: To asi za ta léta už musíte
1: určitě
0: mít.
1: No.
0: Mně se strašně líbí váš výběr hudby dnešní, protože to je, jak bych to řekla, jedna pecka vedle druhý.
1: Myslíš?
0: No. Naprosto úžasný výběr. A my jsme začali finále opery Tosca, skladba, která nám zněla v úvodu našeho dnešního dílu pořadu Na osobní notu, a vy jste vybrala právě toto finále kvůli jednomu výkřiku, který tam ale není.
1: No, bohužel, já teda Tosku miluji jako celou operu nejvíc ze všech Puccinyho oper, prostě mám ráda to, no, možná ta Toska stojí úplně jako na čelních místech mých oblíbených tedy skladeb.
0: A zase soprán, který byste nemohla zpívat, že jo?
1: Ano, právě, tak,
0: no,
1: to,
0: tak
1: je
0: to
1: hrozný,
0: nemá smysl.
1: To nemá vůbec jako smysl. Ale tam právě já jsem vybrala ještě jako i toho interpreta, je to Renata Tebaldi, což je teda jako stará zpěvačka, kterou jsem třeba měla ráda, když mě bylo jako těch 18 nebo 15, když jsem třeba chtěla taky zpívat. Tak ona vlastně v tu dobu už byla jako starší, takže to bylo takový jako Kalasová a Tebaldi. A ta Tebalda měla nějaký trošičku temnější hlas a jsem měla jako právě tu afinitu k těm mírně temnějším hlasům. A ona v jedné nahrávce, kterou jsem bohužel nemohla najít, když jsem ti tohleto posílala, tak když tam skáče z toho Andělského hradu v té poslední scéně, že jo, prostě, tak ona tam má takový obrovský výkřik, ale tady bohužel jsem tu nahrávku nenašla, mám ji někde doma na CDčku a já už to CDčko úplně nemám kam strčit, že jo, takže jsem musela vybrat nahrávku, kterou mám jako digitalizovanou. No.
0: Takže v úvodu nám zněla Renata Tebaldi v opeře Tosca ve finále této opery Giacoma Pucciniho a my si teď dál pustíme nějakou skvělou hudbu. Bude tu kvartet, velmi slavný kvartet, podle mě je to nejslavnější asi operní kvartet, jaký kdy byl napsán.
1: Asi jo.
0: Asi ano.
1: A já mám Rigoletta zase nejradši ze všech Verdiových oper.
0: Aha, takže tu máme Verdiho Rigoletta, Bella Figlia dell'Amore a zpívá nám čtveřice naprosto luxusních pěvců. Je tu Vladimír Černov. Vždycky u této americké sopranistky nevím přesnou výslovnost, tak doufám, že mě pomůžete. Cheryl Studer?
1: Já bych řekla, že to říkáš dobře, já bych to určitě neřekla tak hezky anglicky.
0: Dobře, takže famózní Cheryl Studer, Luciano Pavarotti, tak to je jasnačka, a Dennis Graves, altistka. Hraje nám orchestr Metropolitní opery, který řídí James Levine.

0: Ritorna a casa, ora prendi un destriero, una veste viril che t'apprestai, e per Verona parti, sarò io pur doman.
1: Or venite.
0: Impossibil.
1: Tremo.
0: Va.
2: Na Radio Klasik Praha nám dozněl kvartet s názvem Bella Figlia dell'Amore z opery Rigoletto od Giuseppe Verdiho. Byl to výběr mého dnešního hosta, kterým je primářka paní doktorka Jitka Vidrová, vedoucí lékařka hlasového centra, kde se věnuje hlavně hlasovým profesionálům. Paní doktorko, objevuje se v oblasti hlasu neustále něco nového? Třeba je nějaký problém, kvůli kterému pěvkyně před 50 lety končily kariéru ve 30 a nevědělo vlastně, že je to zdravotní problém, ale řeklo se, jo, ta se uřvala. A dneska už víme, že se vlastně objevil ten problém a můžeme ho nějak léčit?
3: Ano. Určitě ano, určitě toho vyléčíme dneska mnohem více a prostě, když vlastně si uvědomíme, jak ten hlas vzniká, tak vlastně proudem vydechovaného vzduchu, ten proud vydechovaný vzduchu jako smyčec u smyčcových nástrojů, ten má rozeznít jako tu strunu. A tou strunou je ta hlasivka, ale ne hlasivka celá, je to sliznice hlasivky. Jo, jako na povrchu těla máme kůži, vevnitř máme sliznici a ta sliznice zakmitá. A zakmitá jako tím jenom, že jí jako vlastně popožené ten proud toho vydechovaného vzduchu, proto je u zpěvu strašně důležitý to dýchání, dechová opora a vlastně zdraví té sliznice. A jak víme, tak na sliznicích často můžeme mít zánět a my musíme rozklíčovat, jaký zánět to je. Tak buď ten zánět je infekční, že jo, bakteriální, virový nebo třeba i plísňový, bohužel může být, a nebo je neinfekční, to třeba ty si vždycky mívala za mladá neinfekční alergický zánět. Pamatuješ někdy tak, když začaly kvíst kočičky, si myslím,
4: no,
3: že ty si vždycky měla
4: vždycky
3: takovou a pak tě to přešlo. Tak samozřejmě alergický zánět a pak můžeme mít zánět chemický z poškození třeba žaludeční kyselinou. To je taková civilizační věc. Dříve toho tolik nebylo, ale asi to bylo, protože ve starých knihách se to trochu popisuje, jenom se nepopisuje, od čeho to ty lidi měli. A ten je velmi často způsoben stresovými mechanismy a to vaše povolání je prostě stresový povolání, protože to mě vždycky říkají, buď toho máte moc, anebo toho máte málo.
4: To je naprosto
3: a obojí je absolutně stresová věc.
4: Ano.
3: Že jo?
4: Ano.
3: Takže tím stresem se člověk jako zakyseluje, ta žaludeční kyselina se množí a jako aerosol jde vlastně vstoupá do toho krku a dělá tam takovou zánětlivou reakci na těch hlasivkách, takže to nemusí být, že se někdo uřval, ale to může být, že je tam prostě poznaný zánět na těch sliznicích a to už dneska víme. To už dneska poznáme.
4: A to je právě ten reflux, že jo? Já mám
3: jako
4: pocit, že to má teď úplně každý zpěvák.
3: No, on to každý trochu má, protože každý natužívá kafe, že je to z takových těch pochutin, ke kterým lidi dříve neměli takový přístup. Je to z alkoholu. Tak dneska každý večer si odevře lahvičku, promiň, že to tak říkám, a klidně ji vymlaskne na večer celou, třeba i s partnerem. A to dřív lidi prostě jako nedělali, protože to bylo vlastně jako drahý. Dneska už to jako pro nás není drahý. To máš kafe, že pak přehnaný množství mlíka třeba v dospělosti taky jako prostě strašně zahleňuje a vyrábí ty refluxní problémy a i některé takové pochutiny a já nevím, ovoce nebo zeleniny, které dřív nebyly k mání, tak dnes vlastně nám vyrábí takové, ty, my tomu říkáme mimojícnové, že ty lidi nepálí vůbec žáha, to znamená, že to nepoškozuje ten jícen, ale mimojícnové projevy refluxní choroby. Tak to je taková věc, která je známá tak posledních asi 15, možná 20, ale spíš 15 let.
4: Já vím, mě to málem vyřadilo z provozu úplně a vy jste byla vlastně první člověk, který to odhalil a který mě doslova zachránil, protože já jsem 3 týdny byla úplně vyřízena a vy jste řekla, je to reflux, ale on vám to vždycky někdo řekl, jo, to je reflux, ale vy až jste mě fakt řekla, jak důkladně se tomu musím věnovat a jak opravdu musím omezit životosprávu. Jo.
3: No, musíš upravit životosprávu tak jako sportovci, protože to zpívání je taky vlastně práce s lidskou tkání. Tak jako sport je práce s lidskou tkání, tak to zpívání taky.
4: Ano.
3: Musíte k tomu přistupovat, jo. Ne každý, jsou lidi mezi váma, kteří v životě nebyli nemocní, protože prostě mají tu anatomii tak uspůsobenou, že je to nechytne, nebo nepodléhají tolik těch stresových mechanismů. Mám třeba zpěváky, které mohle, já kafe jako úplně v pohodě můžu, tak jo, ale každý si to musí sám na sobě vyzkoušet, jak to jako prostě má. A nejstrašnější fakt je ten stres, když se jim člověk nechá ovládat.
4: Je to pravda. Je to pravda. A mě třeba, když se vrátím k tomu jídlu, mě víc než kafe, ale škodí třeba jabka.
3: Je to možný.
4: Jabka bych vůbec neřekla a já si nemůžu dát jabko před zpíváním, nezaspívám ani hoří. Takže to je náš reflux. Vlastně reflux je trošku jiný u zpěváků, než u, když má člověk jako člověk, normální člověk, protože zpěváci většinou, pěvci nejsou normální lidi.
3: Ale ne, Mirko, ale jiný? Ne, jako vadí to i třeba jako lidem normálním, já říkám, který třeba dějí na poště nebo ve spořitelně, tak samozřejmě nezabývají se tím, jestli mají nějakou poruchu zpěvního hlasu, ale mají třeba poruchu mluvního hlasu, můžou mít i velmi významnou, můžou k tomu třeba tak jako únavně a soustavně kašlat. A to je taky tenhle ten problém, že jo? Tak jo, no, tak to je taková jako novinka v té medicíně, která se teďka vidí. A samozřejmě máme i jako lepší chirurgické možnosti, ale to jako já teda nerada vidím u zpěváku, když by se muselo chirurgicky zasáhnout. Plno věcí musíme udělat jako pečlivě a konzervativně.
4: A plno věcí se dá?
3: Plno věcí se dá, samozřejmě. Ano.
4: Mě zaráží, proč je šeptání. Protože když člověk tedy má ten hlasový klid, tak má pocit, že by měl šeptat, že by ten hlas neměl tolik namáhat. Ale vždycky říkáte, že šeptání je náročnější než mluvení.
3: Šeptání je náhradní mechanismus tvoření hlasu, kdy jako vlastně nejdou k sobě ty hlasivky, které mají zakmitat, ale takový ty vedlejší, jmenuje se to ventrikulární řasy, kterými vlastně jako tvoříš ten hlas. A používáš tam zbytečný tlak těch svalů, který ale nemáš používat. A když to člověk dělá dostatečně dlouho, tak si pak na to zvykne a ten tlak, ta, my tomu říkáme spasticita, ta se dá špatně odstranit. Takže ne, nešeptat. Trošku si může jít zašeptat, ale ne dlouho. Jo? Jak některý lidi mají pocit, že můžou týden šeptat, to fakt jako nejde.
4: Tak vidíte to. Mně se vždycky líbilo, když vlastně co byla dobrá věc na tom hlasovém klidu, že jsem třeba fakt týden byla úplně potichu a mně se strašně líbilo, jak celá domácnost se taky jakoby stáhla. Děti tolik nemluvili, kreslili jsme si obrázky, ukazovali jsme si a bylo to vlastně legrace vždycky. A
3: mému manželovi... Ale to ty máš jako hodný kloučky, to nemůže říct o sobě každý.
4: A mému manželovi říkali kamarádi, hele, jak se to dá jako navočkovat někomu ještě dalšímu? Chtěli to taky svým ženám jako dopřát ten hlasový klid. Dobře, no. Pojďme opět k hudbě. Vy jste vybrala Cecilio Bartoli, vaše oblíbená pěvkyně?
3: Já jí mám taky moc ráda, tu Cecilio Bartoli, protože ona má takový zvláštní, jako takovou zvláštní interpretaci. Řekněme, hodně se specializuje na tu barokní hudbu, ale nejenom jako barokní hudbu. Ona dokonce i trošku chraptí někdy.
4: Jo, to jsem si nikdy nevšimla.
3: Jo, to jsem si jako samozřejmě všimla, ale ona to zpívá tak, že mě to prostě jako nevadí. Ve výškách nechraptí, ale někdy jako ve střední poloze trošičku zachraptí, takže ona asi nějaký problém s hlasem občas mívá, ale ta její interpretace je prostě nenahraditelná, prostě lepší než interpretace jiných, tak proto jí mám ráda.
4: Takže máme tu árii Cherubina z Figarovy svatby Wolfganga Amadea Mozarta. Non so più cosa son cosa faccio, zpívá Cecilia Bartoli, hrají vídeňští filharmonikové, které řídí Claudio Abbado. Non so più cosa son cosa faccio.

0: Dozněla nám árie z opery Figarova svatba od Wolfganga Amadea Mozarta. V roli cherubína se nám představila italská mezzosopranistka Cecilia Bartoli, kterou doprovodili vídeňští filharmonikové, vše pod taktovkou Claudia Abáda. Se mnou ve studiu sedí primářka paní doktorka Jitka Vidrová. Paní doktorko, jsou obecně některé hlasy více náchylné na nemoc? A více mají problémů jenom od toho, že to je soprán a ne bas, tak budu mít víc problémů, jako by už přirozeně nějak dáno?
1: No, ano.
0: Je to tak?
1: Jasně.
0: V čem to spočívá? Tak.
1: No, protože ta hlasivka je mnohem gracilnější, že jo? Jako je, ona je tenčí prostě, jo? Ta basová hlasivka nebo ta mužská hlasivka je mnohem silnější. Ale tenoři taky mají. Někdy se nepozná úplně přesně, jestli je to třeba tenor nebo mezzosoprán. Teda myslím jako vizuálně.
0: Ano,
1: když jako si nahraju ten laryngoskopický nález, čili oni, tenoři, můžou mít tu hlasivku taky jako takovou porouchatelnou, takovou jako křehčí. Jo, i ty klouby hlasivkový, kterýma vlastně ty hlasivky se pohybují, jsou křehčí u sopránů, nebo takový jako gracilnější u sopránů, než u hlubších hlasů. Takže samozřejmě soprány a tenoři mají větší náchylnost, ale tady ne ani tak k nemoci, jako k poranění. K poranění jako takovému. V podstatě každá sopranistka během života zažije nějaký poranění, že tam praskne ta cévka, zakrvácí hematom do té hlasivky. Jako dá se to taky jako krásně jako vyléčit, ale prostě je to vždycky stres pro toho člověka.
0: To je zděšení, absolutně.
1: Zděšení a stres, ano. Já třeba používám kryoterapii právě na to zrychlení
0: to je
1: hojení.
0: Fantastické.
1: To je nápad ze sportovní medicíny, kdy právě jeden z mých kamarádů, prosím mě jednou o tom vyprávěl, když ty moji zpěváci jsou taky prostě sportovci a zjistila jsem, že se mě vlastně hojejí takovýhle poranění, protože sportovci, když jsou po nějakém vrcholovém tréninku, tak musí do té kryoterapie, aby ta mikrotraumata se jim hojila a vy jste taky jako takový vrcholový sportovci, takže ta mikrotraumata se také v té kryoterapii hojí velice rychle.
0: Kdyby různý někdo otoky, nevěděl, tak kryoterapie...
1: Kryoterapie je, jmenuje se to celotělová kryoterapie, jsou to takové komory, kde stráví člověk dvě, tři minuty
0: chodím.
1: A to je až moc, Mirko, to myslím, že přeháníš.
0: Pět minut borci.
1: To už blbnou, to zase aby neměli pak jako nějaký...
0: Vím,
1: jako...
0: že v duchu přespívám vždycky jednu rusalku, než to obejdu jednoho měsíčka.
1: Pro Krista pána. Tak to si myslím, že je moc, to jsi teda úplná jako hrdinka. Já jsem zase nežádoucí pozor účinky, že můžeš mít jako tyhle ty omrzliny potom na
0: trošku
1: rukou.
0: Na nohou se mi stává, někdy víme.
1: Tak to nedělej, Mirko, to je zbytečně tak dlouhý, to je dlouhý. Dvě minuty postačí. Je tam -110, někde až -130 stupňů. Takže jako dvě minuty jsou úplně akorát, aby právě se do toho těla vyplavily všechny hojivý působky. Vlastně ten šokový stav, ten, který vlastně v té komoře nastane, tak ti dokáže vyplavit taky ty imunologické působky, které normálně se nevyplaví a to hojení se urychluje.
0: A má to i vliv teda na pleť. Já vždycky mám pocit, že jsem jako hezčí.
1: Ale dermatologové píšou práce, kde právě uvádějí nejrůznější jako nežádoucí účinky, když ty lidi jsou tam moc dlouho, jako na kůži, pozor. Ale ty nemáš žádnou vyrážku, ty máš hezkou pleť, tak tobě to určitě nevadí. Ale,
0: no, mě to dělá
1: ale
0: dobře.
1: Třeba lidi, kteří mají vyrážky, tak úplně to dermatologové nedoporučují.
0: Tak to jsem nevěděla.
1: Plno odborníků to doporučuje, třeba i psychiatři, že to zlepší jako náladu a proti depresi a podobně, že ten člověk se tak jako nabudí. Ale zrovna jako dermatologové jsem četla několik prací, že zažili prostě zhoršení vyrážky. Popáleniny, prostě omrzliny.
0: Dobře, no tak asi každý musí podle sebe prostě.
1: 3 minuty ti stačí.
0: Dobře. Kdo jsou větší hysterky? Operní pěvci nebo popoví pěvci, když k vám přijdou?
1: Ale popoví pěvci taky jako podléhají nejrůznějším zranění, těch máme jako taky plno. Oni samozřejmě nepoužívají tak vysoké tóny k tomu zpěvu, takže nejsou tak jaksi náchylní k tomu, ale zase jdou do toho někdy jako tvrdě. A nejsou tak, no prostě operní zpěvci jsou větší hysterky, když se mě teda ptáš. Jako,
0: ano.
1: Oni to berou tak jako, že vlastně oni vědí, že se jim to zahojí. A ten výkon jejich, ten jejich výkon je závislý na interpretaci, že jo? Popových zpěváků. Tam milujeme tu jejich interpretaci.
0: Tu osobitost.
1: Tu osobitost prostě toho zpěvu. Když to vy se musíte přiblížit nějakému našemu imaginárnímu, pomyslnému jako ideálu, který někde v hlavě ty lidi, který tomu rozumějí, ale právě to, že je ten člověk dobrý, se pozná podle toho, že se to líbí i těm, který tomu nerozumí. Jo? To je jako na tom důležité. Když to popový zpívání se nám líbí nějak tak všem, Takže vlastně oni to mají trošičku jednodušší, že? No, ale taky musí samozřejmě o ty hlasivky pečovat, taky to dokážou pěkně jako zrichtovat. No.
0: Základem je naprosto dokonalá zpěvecká technika.
1: Díky ní
0: hlas vydrží.
1: Technika, ano,
0: nejvíc, to je pravda.
1: Ano.
0: Protože pak, když něco přijde, tak my chceme vždycky zázraky hned, ale technika je ten největší zázrak. Čtete odbornou literaturu nebo sáhnete i po románu, když třeba...
1: Já bohužel stále ještě čtu jenom odbornou literaturu. Je to hrozný a prostě si nechávám tu krásnou literaturu, že až půjdu někdy do penze, tak to všecko dočtu.
0: Jo.
1: Ale prostě zatím nemám na to čas. Zatím prostě pořád je toho tolik, že mám co číst jako v té odborné literatuře.
0: Dobře, tak o vašich koníčcích a i když nemáte čas, tak o tom, jak ho trávíte volně, když máte, si budeme povídat po další skladbě. A máme tu opět vaši oblíbenou Cecilio Bartoli, pro tentokrát v naprosto ikonické árii barokní Lascia ch'io pianga z opery Rinaldo Georga Friedricha Händla.

0: Poslouchali jsme árii Lasha Kyopianga, árii z opery Rinaldo Georga Friedricha Händla. Academy of Ancient Music řídil Christopher Hogwood a zpívala italská mezzosopranistka Cecilia Bartoli. My si dnes s mým hostem, s doktorkou Jitkou Vidrovou, povídáme především o lidském hlase, ale paní doktorko, pojďme teď k vám. Víte, co by mě zajímalo? Vy tam neustále v ordinaci čelíte atakům bacilu. Jak to děláte, že jste zdravá?
1: No já taky teda občas se nakazím, nemysli si. To jako já teda nosím samozřejmě jako respirátor, teďka po tom covidu trojku respirátor vlastně jako nesundávám, protože nechci už být nemocná, ale sem tam se mi to stane. Ne, že ne, my jsme trošičku imunizovaný právě tím, že celý život vlastně s tím přijdeme do styku, ale já vím, že někdy třeba s nějakými těmi dětskými bacily se dokážu nakazit. Třeba od svých vnoučet, to teda určitě.
0: Tam respirátor si nemáte, předpokládám.
1: Ne, tam respirátor nemám, ty si o mě vždycky otřou nudli, tak
0: to, jasně. No. A jste hlídací babička?
1: No to ano, no to ano. A pak se divíš, že nečtu, že jo, romány.
0: A když už máte volný čas, jak ho využijete? Jak ráda relaxujete?
1: Tak my docela sportujeme s manželem, jezdíme na kole a lyžujeme. To děláme tak jako aktivně a dobře, protože vlastně lyžování je takový náš společný zájem. A no pak máme dost těch vnoučat, těch máme pět. Těch máme pět a pak rádi jezdíme do Itálie a nebo na naší chalupu na Šumavě. No někdy to ani nestíháme.
0: Váš manžel je také lékař? Je
1: ano,
0: to tak?
1: Ano.
0: A také hlasově
1: postižený?
0: Ne, to
1: je můj muž je onkolog. To je trošičku horší obor.
0: No. Náročnější a tam jsou asi fatálnější případy,
1: no právě,
0: než jsou ty naše.
1: No právě, ten náš je takový jako trošku veselější. No.
0: Jo, to je pravda, no. To je pravda. To jsem se také chtěla zeptat, jak je to s pitím studených a horkých nápojů? Protože to je vždycky, nepij to studený, budeš pak kašlat. Je to tak?
1: No trošku jako něco na tom je, samozřejmě, jako tam je takových v tom krku řada takových receptorů, takových čidel, který samozřejmě na škodliviny reagují, že jo, a reagují i na příliš studené. Mám třeba jednoho kolegu tvýho zpěváka, který mu to bylo protivný, tohleto jako pořád, jakože to teplý je nosit čálu na krku a tak. A on čelil tomu tak, že cucal led a pak jsme strašně dlouho léčili, no úplná blbost, a pak jsme strašně dlouho léčili zánět jako toho hlasivkového kloubu, který mu jako
0: takže
1: není to jako úplně dobrý nápad. Máte pravdu, že to nemáte mít úplně ledový. Všimni si, že když třeba jako v létě, když je horko a koupíš si zmrzlinu a teď ji jako rychle lížeš, tak ti dojde k takovému zaskočení a najednou takovému zachlazení, že vlastně ta hlasivka se přestane hejbat. Ten kloubek je na to citlivý. A tam právě to polikání a ten vchod do toho hrtanu, kde právě jsou umístěny ty hlasivky, to je mezi sebou asi 2 mm. Takže já jsem pro, abyste byli mírně opatrní.
0: Takže jak říkají babičky, nohy v teple, tak hlasivky taky v teple.
1: No nohy v teple máš kvůli tomu, aby si neměla reflexně zánět nosohltanu, to mají ty babičky pravdu. A ty studený nápoje nejsou úplně dobrý nápad, protože ty hlasivky se skutečně zachladějí, respektive ty kloubky, a pak ten pohyb není takový jako plynulej a rychlej, takže určitě.
0: A nosohltan to je počátek všeho zla vždycky, prostě.
1: Ano,
0: všechny to jde všecko.
1: Nemoci horních a dolních cest dýchací začínají vždycky zánětem nosohltanu, to tak je.
0: Ano, to je pravda, ano. To už znám velmi dobře.
1: Ano.
0: Paní doktorko, já vám moc děkuji, že jste dnes přišla. Děkuji, že k vám můžeme chodit.
1: Já děkuji tobě, Mirko, že jsi mě pozvala.
0: No, protože vás ráda vidím, když jsem zdravá.
1: Já tě taky ráda vidím.
0: My se rozloučíme vaší nejoblíbenější alčínou. Je tu další skvělá sopranistka a to je René Fleming.
1: Ano.
0: To je
1: ano.
0: I moje favoritka.
1: Moje taky.
0: Úžasná. Takže tu máme árii z opery Alčína Georga Friedricha Händla. Na rádiu Klasik Praha končí pořad na osobní notu. Od mikrofonu se s vámi loučí Mirka Časarová a...
1: A já vás taky všechny zdravím a děkuju za pozvání Merce Časarový.
0: A to byla Jitka Vidrová.

Na osobní notu. Tohle je Klasik Praha.